sent me that. Narava se trebuie. Pomlad, najlepší čas u letu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.